špinavé horaracha, uděláme z tebe ragulina i holíka, uděláme z tebe zase alkoholika. Uděláme z tebe tintily vantily, bude ti to slušet v režné košili, uděláme z tebe Jerryho a Toma, aby ses tu cítil fakt jak doma.

Ptáš se, na co myslím, inu, myšlenek je celá spleť, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, mám v srdci časovanou minu, kdy to přijde si.

když mi provonila pleť, já už dostal na hodinu generační výpověď. Ptáš se, na co myslím, syno, proč jsem bledej jako zeď, dnes mi dali na hodinu generační výpověď, popus spojku přidej plynu, nerozlížej se a jeď.

Žena uteče, chalupa zhoří, též kamarád zahne kramle nekam do zámoří. Všecko tu na světě a i tak je plané, jenom ta muzika, ta s váma zostane.

Na dnešek jsem měl divný sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav tvářích třejich očekávání. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapení. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

přes haličské pláně vane vítr zlý. To málo, co jsme měli, nám vody sebrali, jako tažní ptáci, jako rolísi. Letíme nad zemí dva modré dopisy. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam budeme se zítra ráno brát. Farář v kostele nás sváže na věky, věnec tamarišku pak hodí do řeky. Voda popluje zpátky do moře, my dva tady dole a nebe nahoře.

kamení. Dubovými prkny on bude roubený, aby každý věděl, že jsem tě měl rád. Postavím ho pevný, na věky bude stát. Ještě hoří oheň a praská dřevo, ale už je čas jít spát. Tamhle za kopcem je Sarajevo, tam zítra budeme se, lásko, brát.

Dobrý ráno. Slunce vychází nad rájem. Až dosnídáte chléb s čajem.

ráno. Když už máme den jako z obrázku, tak vezmem balónek na provázku, na procházku. Jo. Dobrý ráno. Pak trošku pokrčíme kolena, vždyť víte, co to znamená. Podle návodu z letecký knížky se odrazíme do výšky.

probouzí tma, sahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty, ráno co ráno stejné probuzení do nicoty. Není co není, jak není, proč není, kam není, s kým není, o čem, každý je v sobě sám. Vyzáblý Don Kichot sedlá svou Rozinantu a Bůh je slepý řidič sedící u volantu.

pouští či koreu, opravdu veselu je asi jako v mauzoleu. Ve frontě na mumii mám kruhy pod očima, růžový rozbřesk fakt už mě nedojímá. Povídáš něco o tom, co bychom dělat měli, pomalu vychládají naše důlky na posteli. Všechno se halí v šeru, čí to bylo vinou, že dřevorubec máchl mezi nás širočinou.

prokletá hodina, ta minuta, ta krátká chvíle, kdy věci nejsou černé, ale nejsou ani bílé, kdy není tma, ale ještě ani vidno není, bdění je bolest bez vlastného umrtvení. Zběsile mi to tepe a tupě píchá, v třísle usnout, jdeme vzbudit se, nemuset na nic myslet. Opřený o kolena, poslouchám tvoje slzy, na život už je pozdě a na smrt ještě.

slova se ti pletou, jak špionážní družice letící nad planetou. Svíknout se s pyžama, to by šlo ještě lehce. 20 let mluvil jsem a teď už se mi mluvit nechce. Z plakátu na záchodě, prasátko vypasené, kine mi zatímco se kolem voda dolůžene. Všechno je vyřčeno a odnášeno do septiku, jenom mě tady zbývá prodýchat pár okamžiků.

probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to ještě tluče, zdali mám ještě štěstí, nebo je po mně a já mám voskované boty. Ráno co ráno, stejné probuzení do nicoty, ráno mě probouzít masahám si na zápěstí, zda mi to...

0: Ahoj všichni, tady je Milan Caj ze skupiny Tata Boys. Já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Tleskám.
1: Zavřu se do sebe na 8 knoflíků, vezmu si sebou jen kapesník čistej. Jak hlemíš v ulitě, jak párek v rohlíku, budu si konečně sám sebou jistej. Nájem jsem zaplatil půl roku dopředu, ledničku rozmrazil,

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

skromlej tak, že se hodí leda na salám. Má přátel víc, je prospěšnější než já sám. Čím vlastně jsem, když nehodím se jako král? Ten hňup na trůně

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě bájově v Tloskově.
2: Příběh pátý. Jak šel Radovan s tatínkem na jmelí? Už jsme si říkali, jaké měl Radovanův tatínek ruce? Neříkali. Tak ten pan zahradník měl zlaté ruce. Tím se nemyslí, že by je měl jako někdo má třeba zlaté zuby, nebo jako je zlatá ta zahrádka na střeše Národního divadla. Tím se myslí ruce, které jsou šikovné a dovedou vzít za každou práci. Navíc byly tatínkovi ruce z dobré kůže, hlavně na dlaních. Dlaně měl tak vypracované a stvrdlé, jako by byly vyřezané z lipového dřeva. Když vzal pan zahradník svého chlapečka za ruku a malá dlaň se schovala v tatínkově velké jako špaček v bučce, tu Radovan věděl, že se mu nemůže nic stát a přál si, aby měl jednou také takovou pořádnou ruku, která by do sebe něčí dlaňku schovala jako ptáčátko. Jednoho jitra se u zahradníků probudili a co nevidí. Někdo jim přes noc zabílil okenní tabulky, ale ne barvou, nýbrž tenkým zmrzlým povlakem. Tatínek přiložil na sklo svou teplou dlaň a za chvilku bylo po povlaku. Maminka pohlédla tím dlaňovitým průzorem ven a povídá: a jejej, perou se tam mlináři. To bylo něco pro Radovana. Hned byl na nohou a volal: sláva rvačka, jdem se na to kouknout. Sotva mu maminka stačila uvázat šálu a narazit teplou čepici, už byl na zápraží. A musel až přimhouřit oči, jaká byla venku bílo-bílá běloba. Všechno bylo pod sněhem a sníh se stále sypal a zasypával, na co přišel. Kde byly včera věci, tam byly dneska bílé kopečky. Kde jsou, tati? Ptá se Radovan a zvědavě vyhlíží přes zavátou zahradu. Kdo? Mlináři, já je nevidím. Ale nikde nejsou, zasmál se tatínek. To se jen tak říká, když sněží, protože to vypadá, jako kdyby se mlináři prali, až by se z nich prášilo. Proč se mlináři perou a kdo si začal? Zajímá se Radovan. Oni se neperou, vysvětluje trpělivě otec, ale kdyby jeden mlynář dal druhému herdu dozad, tak by se z toho druhého mlynáře vyvalil oblak mouky. Ale ten druhý mlynář by mu to oplatil, dožaduje se Radovan spravedlnosti. Samozřejmě, vzdychne tatínek, a potom by se zase z toho prvního mlynáře prášilo, protože mlynáři jsou samá mouka. To už tatínek v duchu vyčítá mamince, že prostě neřekla padá sníh a že do toho ty mlynáře vůbec tahala. Při té řeči vzal zahradník do jedné ruky košík a do druhé synkovu ruku, obešli dům a dostali se za humna, kde byl pod střechou na dvou skobách zavěšen dlouhý sadařský žebřík. Tatínek ho položil na sníh, sám se postavil k jeho tlustějšímu konci a Kloučkovi přenechal tenčí, poněvadž tam je žebřík lehčí. Když ho zvedli, koukne Radovan na zem a vidí, že tam ve sněhu jeden žebřík zůstal. Ale hned poznal, že to byl jenom jeho věrný obtisk. A to se mu na sněhu líbilo, že takové věci dovede. Tati, podívej, obtisk! Řekl a jak se ohlížel, zakopl a udělal vedle svůj vlastní obtisk, který se mu povedl tak krásně, že měl i obličej. Potom šlapali nedotčeným sněhem k vrátkům a zůstávala za nimi řádka velkých a malých stop. Kam jdeme, tati? Volá človíček z jednoho konce žebříku na druhý. Najmelí, Vánoce jsou za dveřmi, odpovídá tatínek a vypouští přitom z pusy obláčky páry. To šli právě kolem kůlny. Radovan pustil žebřík, což tatínek ani nepoznal, a otevřel její dveře. Nejsou tam, tati! Zahradník se zastavil. Co tam není? Povídá. Vánoce! Říkal si, že jsou za dveřmi. Dobrý, tatínek, musí být především trpělivý. A jelikož zahradník byl jedním z nejlepších tatínků, nezlobil se a zase synkovi klidně vysvětlil, že když se něco blíží a už je to skoro tady, říká se, že je to za dveřmi, i když to za těmi dveřmi ve skutečnosti není. A aby v tom měl Radovan úplně jasno, ještě dodal, že takové události jako jaro nebo prázdniny na ty dveře kolikrát i klepou, ale to taky neznamená, že by tam stáli a bouchali, to se taky jen tak říká. S těmi slovy se tatínek zastavil u kmene rozložité lípy a řekl: vidíš nahoře ve větvích ty chomáčky, tak to je jmelí. Radovan chtěl vědět, k čemu je jmelí dobré, jestli k jídlu jako zelí. Jmelí je pro štěstí, řekl tatínek. Budeme ho lidem prodávat, aby měli štěstí. A to je pravda, nebo se to zase jen tak říká s tím štěstím? Zeptal se nedůvěřivě Jošík. Nad tím se zahradník musel zamyslet. Dělal jako, že přistavuje žebřík a nemůže při té námaze mluvit, ale ve skutečnosti se mu ta práce se žebříkem hodila, poněvadž hned nevěděl, co na to odpovědět. Pak řekl: jisté to není, že jmelí přináší štěstí, ale co kdyby na tom něco bylo? A tak si ho radši každý koupí, aby si to pak nevyčítal. Rozhodně se jmelím nemůže nic zkazit. Zahradník vystoupal po žebříku až do koruny lípy a tam tu rostlinu pro štěstí, která má i v zimě zelené lístečky, uřezával a dával do košíku. Ale co se přihodilo? Košík ještě nebyl plný, když se zhora ze stráně ozvalo hulákání. Podle drsného, nevychovaného hlasu Radovan hned věděl, kdo to je. Zlý výrostek Hugo. Seděl na saních, jistě kradených, a řítil se přímo sem. Tatínku, drž se! Stačil ještě Radovan vykřiknout a pak už narazilo dřevo na dřevo. Potržený žebřík se skácel, ale bez tatínka. Ten zůstal nahoře. Držel se oběma rukama větve a visel. V prvním okamžiku se Radovan zaradoval. Tatínku, jmelí nám přineslo štěstí. Naštěstí se pevně držíš, viď? Držím, ale dlouho nevydržím, odpověděl z výšky tatínek. Zahradnický chlapeček nestrácí hlavu a pokouší se padlý žebřík znovu postavit, ale sám to nesvede. Hugo, volá dolů po svahu, pojď mi pomoct, nebo zaviníš strašné neštěstí. Ale z dola mu odpověděl jen Rošťákův smích. Dojdu pro maminku, rozhodne se Radovan. Ale tatínek na lípě zana říká: jen to ne, hochu, víš, jak je citlivá, kdyby mě takhle viděla, zaručeně by omdlela. A při té řeči tatínkovi o kousek povolili prsty, takže se držel už jen za dva články. A jelikož, jak víme, měl ruce vypracované, bylo to, jako by se jiný držel za tři články, což bylo pořád ještě dobré. Dojdu pro Kvika, rozběhl se Radovan k psí boudě. Jenže, kde ta bouda je? Zapadla sněhem. A pes v ní zřejmě spokojeně spí. A tak musel vzít zahradnický chlapeček lopatu, rychle odházet sníh z Kvikova příbytku a rozespal jeho hlídače, který vůbec nevěděl, o co se jedná, přitáhnout k žebříku. Pak důmyslně přivázal psa na řetěz ke žbrdlince a oba táhli, co jim síly stačily, ale marně. Na ten dlouhý žebřík byli krátcí. A tatínkovi v koruně lípy zase o kousek povolili prsty a visel už jen za poslední článek. V tom se Kvik Radovanovi vytrhl a vyrazil pryč takovou rychlostí, že ho ohodil s prškou sněhu. Kam běžíš, vrať se, křikl na něj zbytečně chlapeček. A tu zaslechl zhora tatínkův hlas. Cítím, že se zřítím. Vydrž, tatínku, vydrž, prosím tě, ještě chvíli linku, žadonil Radovan, protože v té chvíli spatřil, že Kvik, ten chytrý pes, bez rodokmenu sem táhne sáně a na nich Kateřinku a ještě dvě její kamarádky. Kviku, si pašák, zajásal Radovan. Teď už jich bylo na žebřík pět. Čtyři děti a jeden pes. vší silou ho zvedli a sotva ho přistavili k lípě, tatínek už se neudržel a sjel po něm do závěje jako hasič, jen to hvízdlo. Mockrát vám děkuju, děti, řekl zahradník, když sundal z hlavy košík, který sletěl dolů hned po něm. Děti pozbírali rozsypané jmelí a vykročili za panem zahradníkem, protože je pozval do skleníku, aby se zahřáli. A v tom teplém skleníku, kam zima nesmí a kde se všechno zelená, jako by se nechumelilo, měli nevídanou podívanou. Na stoličce tam seděla maminka v režné zástěře. Tatínek jí podával z košíku jednu snídku jmelí za druhou a věřte nebo nevěřte, sotva na ní maminka pohlédla, větvička se tím jejím podíváním celá pozlatila. Jak je to možné? Zašeptala Kateřinka udiveně. Radovaný odpověděl také šeptem, aby tu kouzelnou práci nerušil. Řekl, tatínek má zlaté ruce a maminka zlaté srdce. Pak se nemůžeme divit, že jim ty větvičky zlátnou. Děti chápavě pokývaly hlavami a maminka dala každému zlatou snídku. A jak je tak podělovala, postavil se z čista jasna do frontičky podivný mužík s plnovousem.
0: Jedno mélí,
2: zahuhňal a hodil mamince do zástěry korunu. Přejete si menší nebo větší, ptala se maminka.
0: Veliký, abych měl veliký štěstí, řekl mužík.
2: Radovanovi se ten člověk nezdál. Prohlédl si ho ze všech stran a pak nenápadně zkusil zatáhnout za ty jeho vousy, jestli jsou pravé. A nebyly. Byly na gumičce. A jak spod nich vykoukla povědomá drzá brada, Radovan věděl, kolik uhodilo. To je Hugo, tati, zvolal tak silně, až se tabulky skleníku zachvěly. Hugo polekaně nadskočil a rázoval si to ke dveřím. Tatínek mu je však zastoupil. Ty si tak asi zasloužíš štěstí, mizero, řekl a v ruce se mu octlo koště. Hugo mrštně proběhl uličkou mezi květináči a ukryl se v džungli asparágusu. Tady je, popadli ho děti za uši. Ale nebyl to on. Byl to sádrový trpaslík, který za nic nemohl a jen tu přezimoval. Hugo nebyl k nalezení, ale ve skleníku zůstal, to bylo jisté. Počkejte, mrknul zahradník na děti a otočil vodovodním kohoutem, takže na asparágusový prales se začala zhora snášet vláha a byla pořád vydatnější a vydatnější. Jak se dalo očekávat, výrostek dlouho nevydržel. Vynořil se, otřepal a zamířil pod palmu, kde tolik nepršelo. Ale tam si sedl do kaktusu, tomu asi nebylo příjemné, protože zavil a zaskučel a vystřelil odtud zahradníkovi přímo do náruče. Tatínek ho přehnul přes koleno a chvilku váhal mezi koštětem a rukou. Pak se rozhodl pro ruku. My, kteří víme, že je zlatá a že má na dlaní kůži, která se odolností blíží lipovému dřevu, mu to rozhodnutí jistě schválíme. Když se pak večer zahradnický chlapeček schoulil do postýlky, řekl si, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuji taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.
3: Na kosku cukru kapku si dám a potom malou chvíli počkám, až zvláštní věci začnou se dít.

místnosti židle pochodujou a žáby listím se sprchujou, z šuplíků pštrosy vykukujou, svý krky ke mně natahujou. A dítě v lůně mámy hoří a všude oheň vítr rozvál, pak kouřem nápis v nebi tvoří.

0: Filipe! Filipe!
1: Co je?
0: Já otevři!
1: Neotevřu!
0: To jsem já!
1: Nejsi!
0: Jsem to já!
1: Tak mi to dokáž! Zaspívej mi náš poslední hit!
0: Filipe!

si už dlouho pryč. A nikdo blízkej není na blízku. Štrozi na tom líp, ten může strčit hlavu do písku. A já ji strčím do okýnka nejbližšího taxíku.

onen pán mi bude třeba líčit trable se starou. Semeleme všechno možný, ženský fotbal, politiku, nic nestojí za nic, ale hlavně, že nám chutná. A ve zpětným zrcátku toho erárního žigulíku zmizí moje trápení a všechno bude putná. Jsi už dlouho pryč a já se vozím v noci taxi.

0: Čau, tady je opičí banda zrní a zdravíme všechny posluchače rádia Tloskov.
1: Zpráva z tisku. Obě delegace položily pak věnce na hrob neznámého vojína. A co na to neznámý vojín?

0: хотел насрать.
1: Tak se pojďte flákat na pár chvil, abych taky věděl, že jsem žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce, já chci jen říct, že jsem jednou žil. Sakramentská práce, málem bych byl zrádce, já chci jen říct, že jsem jednou žil.

0: když prý by mi to nebylo hod.
1: Ploskov, vaše rádio.

0: Kapela! Schodiště!
1: Zdraví!
2: Laskovo!

0: Dobrý den, tady Jirka Šmicer a zdravím všechny posluchače Rádia Tleskov.
1: Takže jestli nechceš do držky, jo, tak to vypni. Prostě to vypni. Protože tohle je moje písnička. A nikdo nemá právo mým

Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Štvrtý mesiac v jednom kúse fúr prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno sa zbudím a zas kurva padá. Decka majú zmrzlé kosti, saňkujú už jenom z povinnosti. Mrzne jak svinia, 30 pod nulu, auto ani neškytné, hrudky sa dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, sú překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomi, zamrzli mu všetky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu. A u muzea 4. Jak dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byla strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. A místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokátor nohavica. Mladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská zima

0: Před lety já jsem se pokoušel napsat takovou písničku, která by byla vhodná i jinak. A tak jakože pro děti. No, ono se mi to trošku vymknulo z rukou, ale ne zas moc. Ale chtěl jsem, aby tam byly takové příjemné věci, jako, já nevím, les, potůček, zvířátka, sluníčko, broučko, aby tam lezly jako v lese. Oh.
1: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.

objednám si sachar laté, co se týče jeho říše, je to nějaké vachar laté. Den se oblík do azuru, na nebi se mráček bílá a z bazénu hříškem vzhůru vzlétá leklá akvapela. Stóny nad pozemských chorů, na půl ryba, na půl žena, křídla antilů dík chloru, voda barví do zelena.

vínem, před psím vínem, které slátne, co se tváří jako hrozem, které maximálně zvládne, když se snaží po velk noze, tadem, tam, debedetem.

nebo pošli aspoň telegram na účet adresáta. Prusvih, stop, necekej, stop, nemůžu přijet, stop. A já už budu vědět, že něco doma asi táta, ale ozvi se brzy.

Určitě, i když už bydlím na jiný adrese a jmenuju se jinak. Než jsem ti řekl, hoď to do schránky i bez jména, vždyť možná zázrak stane se a ten dopis mě najde po mojí.

Vážení posluchači, staré pecky se pomalu chýlí k závěru. Co dodat? Nezbývá, než se spolu rozloučit a také poděkovat. Nejen vám, kteří jste s námi strávili nejednu příjemnou chvilku, ale také umělcům, kteří nelitovali námahy ani svého tolik vzácného volného času a tohoto jistě nesnadného úkolu se zhostili v skutku na výbornou. A věřte, že to byla práce věru nelehká, ale komu čest, tomu čest. Jistě už se ptáte, kdo nám to celou tu dobu tak pěkně učinkoval. Luboš Novotný, Jaroslav Nejeschleba, Eva Křížová, Luboš Svatoš, Karel Markitán, kroužek mladých houslistů ve složení Ivo Viktorin, Vlasta Redl, Petr Vavřík, Jitka Bédiová, Radek Šopík, Redlův dětský rodinný orchestr pod vedením Hany Kabeláčové a Lucie Redlové, no a také já, bezejmenný moderátor, který vám touto cestou přeje příjemný zbytek života.

na to vám. Torčíček!

0: Kapela HM zdraví rádio Tleskov.
1: Tleskov.

Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Když květina svobody hynula, národ se probudila neochvějně. Vykročil za noho minula, vykročil za noho minula, jo, kde všichni měli mít stejně.

Ruka co z tribuny kynula, společně přišli jsme od někud z minula, jo, a zřejmě jí odejdem stejně. A zřejmě jí odejdem stejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula s bránama podobně šedivým hejně. Šedivá brána, co splynula, zmateně přelitla od někud z minula, jo, i dneska je šedivá stejně. I dneska je šedivá stejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, ještě se naplno nemele v lejně. Chasa už prapory svinula, sedím tu poučem, brusely zminula, jo, a začínám znova a stejně. A začínám znova a stejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, kdysi král usíná na Karlštejně. Berunka plyne jak plynula, v hospodě hrajou se písničky z minula, jo, a tebe miluju stejně.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: tahle je stejně k ničemu.
1: Prostě půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš? Půjdeš na jinou školu. Nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš, nepůjdeš. Králové. Tadaš, zločinci.

okýnku orloje se loutky uklání, hokinář s měšcem, vojáček se zbraní, smrt kosu nabrousí, šašek cinkne čineli.

když jsem první těžkou nemoc přestal. Za mým vozem se práší, za mým vozem se práší.

Když se nebodí, o mě nestojí, láska má, tak se musím skrývat za své obočí, říct ti do očí, jenom když spí, má tě rád. Jen když uvidí, že ji závidí, láska má, pak mou dlaň si žádá, že jsem vlastně rád.

se otočí, když slzy do očí derou se jí, když jde spát. Je to k zbláznění, že to trápení láska má, působí i žádá, tak je těžké žít, tak to zřejmě být musí, když ji dá chci mít. Tím, že mě dívka rozmilá víc, nežli jednou zranila sám, poznám těžko bezpečně, jak mám plout. Tím jsem teď vlastně víc než sám, víc, nežli před ní předstírám, sám sebe těžko přesvědčím.

0: Takže kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči, zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

říkali, že už tě neuvidím. A chtěli slyšet jména nějakých dalších lidí. Ale já nikoho neznám, ani tebe, milá. Vím jen, že jsi pryč, že jsi mě

veličenstvo kat. Vždyť prvním z rytířů je veličenstvo kat. Na rohu ulice vrah o morálce káže,

Málo veličenstvo kat, modlit se, jak si přálo veličenstvo kat. S úšklepkem ďábel viděl pro každého podíl. Syn otce nenáviděl, bratr bratru škodil, jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav glí,

kuličky, čtyři talíře. Vyzdobené sluníčky, přímo od malíře. Cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Keks už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Keksu, Vence Kutrna.
4: Když občas kráčím po lisám, hlavu otáčím tam, kde to znám, a slyším křik a hlahol dětí, ten drak ti nepoletí. A já se snažil

0: Každý má svůj příděl ticha, co dostane sebou na svět. Někdo ticho nerozdýchá, rozmařile ze slov a věd, vystaví si zámky vzdušné nebo hrady plné střílen, chce být sdílný, chce být sdílen, přijde Bůh a řekne, už ne. Nehoň bycha, přestaň skučet, co by kdyby všeho zanech, chrámu ticha, vyber účet, vykecáš se na Olšanech.
1: Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačke i Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

To se vám povedlo, tetičko. Praštit mě vařečkou přes víčko. Tak, jak si mě vychováte, poznáte, poznáte, poznáte. To se vám povedlo, dědečku. Dát mi napínáček pod dečku. Smějete se, až slezíte. Nic nevíte, nevíte, nevíte. Ba, ba, ba. Va, va, va, va. Když jsem vyrostl z dětské podoby, zmlátil jsem dětka až do mdloby. Rozesmála mě skutečnost, že má dost, že má dost, že má dost. Když jsem zesílil, tak pro zábavu, vzal jsem tetu tyčí přes hlavu, pak jsem si začal schánět hned,

Tak co, vlastně do vzorku bych ještě vám nabídl tady jednu věc, která už to trvá hodně dlouho, jistý člověk má dokončenou, já mám rozdělanou. Má dvě části a ty půlky nejdou dohromady. To je základním rysem téhle věci. No, je to, jsou to dvě půlky, není to celá píseň. Jo, je to Big Beat.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Ahoj, já jsem Krištof.
1: Ahoj, já jsem Zbyněk.
0: Zdravíme posluchače Rádia Tloskov a jsme kapela Portless.
2: Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli můj osud. Ještě tolik věcí udělat je třeba, ještě tolik věcí udělat je třeba. Staré ženy nosí haleny z šedého batistu. A když je pánská volenka, sedí sami v rohu. Kulhavý taneční mistr obrací list po listu. Ještě tolik věcí dělat mohu, ještě tolik věcí dělat mohu.

Rodina sedí v trávě, směje se, snídá. Je to rodina šťastného malíře Vojkůvky. Najednou přilétá straka a žena říká Vida. Podívejte, děti, nese borůvky, podívejte na ni, nese borůvky. Tohle, co se děje teď, už se nikdy nestane. Hromničkou na našich hrobech budou naše knihy. Vůně milujících se těl jednou ráno vyvane.

s monogramem tiché naděje na poslední řádce. Je čas kráčet od někud někam a je čas někam se vracet. Vyškrtávám první umřelé, na třídě svobody stojím s rukama svěšenýma. Mladinké ženy pletou svetry pro své manžele, aby jim nezabilo zima, aby jim snad nezabilo zima. A mě je den ode dne, noc od noci stále více chladněji. V průvanech věků mizí mé roky rozmařilé. Tohle jsi mi neprozradil, sud věji, ach, sud věji. Že jednou přijde ona chvíle, že jednou přijde ona chvíle. Z mlhy u cesty se vynořili dva bílí bůvoli. Něco jim zpívám, ale můj hlas zní tak cize. Je čas zasévat na poli a je čas, je čas na poli sklízet. V podloubí Šternberského hradu u stěny je lavice. Sedám si na ní a malíř přináší mi kávu. A v druhé ruce nový obraz jménem Svatá Trojice. Bůh na něm snídá borůvky a zrzavou má hlavu. Není ta káva příliš silná, ptá se jeho paní. A kdyby manžel nebyl blázen, tak jsme dávno bohatí. A malíř Libor směje se a nade mnou se sklání. Co jednou namaluješ, to se nestratí, co namaluješ, to se nestratí. Tolik, kolik je mi teď, už mi nikdy nebude. Vteřina za vteřinou krajují můj pecen chleba. Neklepej na dveře, posečkej chvíli, můj osude. Ještě tolik pláten udělat je třeba, ještě tolik písní udělat je třeba.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

neptej se, proč jdu ti s Bohem dát. Můj útěk snad tě přeci zachrání před Bohem.

Smutno je mi, moje milá, když tak píšu po nocích. A ta láska, ta mi zbyla, nemůžu si pomoci.

Honza Bartošek, poslanec za KDU ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

kurva! Zas je tu ráno a zas je tu večer. Takhle den po dni to by jeden breče. Stejně jak před rokem, stejně rok za rokem, všechno je napsáno. Večer a zasrán.

Často vrací se mi dětství, to jak stárnu, je to tak. Časy prázdním, kde si na Sázavě ohýnek a vlek. A písničky, co naučil mě táta, na to si vždycky našel čas.

Tak já zdravím rádio Tleskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrým toho rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i MP3 přehrávačík, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@tloskov.cz.

bluzu, ta bluza byla z Turecka a azbuk zíral z hruble. Když musel šáhnout do vrecka a platit 4 ruble,

klopět, tak na vysokém podpatku si k tomu koupil perka. Snad kupuje to pro matku, snad dostane to dcerka.

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

kde si mě před půl rokem nechala. Říká se, kdo uteče, vyhraje. A ty si navíc zatím někam nutně spěchala. Nicméně doufám, že tu vystoupíš. Věřím, že tento zázrak stane se. Jen co se nalíčíš a nakoupíš. Jedna z těch tramvají

dělení. Je to nadechnutí, je to chvění, je to blízkost bytostí a na nebe pění. Je to věčnost, je to okamžik, je to prostor a průsečík.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán, Hurikán, Hurikán.

0: koře, tam na Ondráši.
1: Moje ovce, moje krávy.
0: Vzal vás čert, tož bačo,

zase si nepřišla, milá. Čekal jsem celou noc, co je moc, to je moc, kde pak si do rána byla. A proč si krucinál

0: marně bys počítal tu oplakanou.
1: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, mějte se prostě Vau!
2: Vau!

Čau, čau, tady je Kavalír, zdravím Rádio Tloskov, mějte se krásně.

a rozpaků jsme plni. Od ruky k ruce celý stůl, sedíme v křeslech půl na půl a měsíc v záclonách se vlní. Ticho visící u stropu má křídla netopíra, noc vyskakuje z příkopu, ticho visící u stropu do hrnku

pohledy z očí do očí a tmu křižují blesky, jdou vlci dolů úbočím, pohledy z očí do očí a nebude už hezky.

Dáme koně do slabin, ať rozběhnou se v trysku. A rudé plody jeřabin, když podnem koně do slabin, se mění zrnka písku. Sedíme v jednom pokoji s květinou v umyvadle, Slavkovské pole po boji. Sedíme v jednom pokoji

se metá mince, sbírají pan Vincent, kráčí domů lánem slunečnic. Pámbulo si stírá v dlaní všeho míra, zbydou naše čáry nebo nic. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku.

stačí úsměv slečen, už jsem chtíčem mlečen, ať jsem pyšně línej jako veš. Než to skončí gipsem, vyndám nohy z klipse, na ty mě zase v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Očích světlo i tmu v monotónním rytmu tiše resne naše soukolí. Náhle má to krády, když za mými zády sahneš s někým někam do polí. Jedeme lesem tónu a v čele peletonu, slunko v žlutém tričku, kdo by se

0: až ti jednou sprintem zmizím labirintem a v dálce zhasne slunce i má pleš. Žádné velodrama, nezůstávej sama, než mě jednou v klidu dojedeš. Jedeme lesem tónu a v čele peletónu, slunko v žlutém tričku, kdo by se bál. Nádech, výdech, nádech, po všech našich pádech stále dál se šlape na pedál. Zvolna slávne vráli, hukot magistrály, poní louka květy pokrytá.
1: Dobrý deň, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.

0: kytary a piva a naproti mě se posadila Iva.
1: A ještě mi říká, hele, ty tomu nebudeš věřit, ale 80% toho, o čem se v té písni zpívá, se stalo.
2: Já chci rapovat v hustý rapový kapele, jenže ten můj blbej kukuč vypadá tak nesměle. Celý život hrál jsem jenom folk a country a celý život budu hrát jen folk a country.
3: Ty chceš rapovat v hustý rapový kapele, všechny nás tu hodně ostře posílat do prdele. To ti ale těžko někdo uvěří, když ty ten majcu ruce svíráš, držíš jako ukulele.
1: Proč?

tyran z boží vůle. A ne-li z vůle boží, tedy pak tomu chtěl ďábel. Jsem pána císařka jen devátý.

šmahem a znovu připraví si nože. Jsem šťasten, že jsem Kain devátý, já zabil jsem jen jednou. Však Abel, ten je vrahem, neboť každý z vás je o Bože.

Tož dožralo to chlopka, že tak hlupý byl, do hospody zašel, vyplatu přepil, a jak domů přišel, řval jak hrom vybil, a tu svoju robku zbíl. A včil má robka, rada chlopka, dobré, co? Jak on píská, ona hopka, Hanisku sem, Hanisku tam, já tě ráda mám. Věřte mi, Lucerno, že to tak má být. Raz za čas třeba robce kožuch vyprašiť, a pak je hodná tak jako ovečka a má rada chlopečka.

patách čas, který pádí. Jak zastavit mládí, sám sebe se ptám. Mám trochu strach,

horečka na noc dívku zanese do nekonečných modrošedých zahrad, kde její ruka málem dotkne se.

0: Ahoj,
1: tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov. Nadprůměrný den vám přejeme, nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

0: Zdravíme Rádio Tloskov, ať vám to vysílá co nejdál.
1: Já se připojuju taky ke Zdeňkovi, zdraví vás Vítek Sázavský z kapely Neřeš a ještě je tady s náma
2: Filip Benešovský, zdravím moc pana ředitele Tloskova a ať vám to dlouho vydrží.
1: Tak se mějte hezky, ahoj.

na dveřích vyprodáno a v očích kalnou vodu. Léto si hodilo lano, než jít do důchodu. Nad ránem se to stalo, čas nikdo nespomalí. Léto si život vzalo,

až budu jako Klauferda, kdo bude chtít mi úder dá. A já na dvoře divadla opiju se s Markétou, svobodný jsem jak Ikarus, křídel mi kape, voska dole bliká, ruzo podál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí, navzájem se nenávidí.

Nikdy psával jsem ti 30 SMS-ek denně, jsou už pryč, to spíše najdu je hluseně nežli zbytky kuráže dát se urážet. Strulná si jako z kapolévkové smysi, kterou kdo si kde si za pár korun kupuje si a pak pomalinku poliká u garáže. Svobodný jsem jak Ikaru, skřídel mi kape voska dole blikáru, zopodál Evropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi bílí, černí, žlutí a rady i židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí navzájem.

sáhla cinného dramatu, se těžko zlobit na tátu, že nosil kapsy obrácené ven a bez rozdílu všem říkal dobrý den. Těžko si mám ukreslit modrým progresem, když noc je výkresem a z dětství si nesem s Jakubem Arbesem své těžké deprese na chodbě poplese. Svobodný si mak Ikaru, skřídel mi kape voska dole, bliká růzo podálem ropa a já jsem pánem svého života. Je sobota a dole malé tečky jako lidi, bílí, černí, žlutí, Arabi i Židi, ti, co slepí, jsou i ti, co vidí navzájem se nenávědí.

když se zeptáš němého, co vidí kolem pěkného, tak odpoví ti v rozpacích jen. Když úsvit hvězdy zasíná, či na keři je malinám.

jsou někdy bubliny, které vyšumí z hlubiny a na hladině mají cenu jen a kdo si, kdo je pod vodou?

život je jediný rok, jak vteřiny v pekelném tempu nám letí. Dědeček, babička, starý i stařička před chvilikou byli děti. Mládě centácka má zdobět, packama může být zábavné, po to. Než růze zjistíme, co pak to nevíme, že

0: Kapela!
1: Schodiště!
2: Zdraví!
3: Lásko!

0: Dobrý den, tady je Henrieta Hornáčková, herečka z Městských divadel pražských. Velice zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Kočárem z Vídně přivezli mě jednou v zimě. Do kupek sněhu na Vltavském břehu vyhodili mě. Byl jsem vyzáblý a hladový jak lund. Český fousek, der Čechyše hund. Hav, hav. Všichni, kdo míjeli mě, odvraceli oči. Jediný, kdo se slitoval, byl panský kočí. Z kozlíku zvolal, hele mladej, když máš ještě trochu sil, naskoč si, a tak jsem naskočil. Hav, hav. Ve stáji u koní je teplo, i když venku praští mráz. Za misku vody, za pár kostí, pane hrabě hlídá pás. Diví vlci chodí lesem za zvěří, a já sám jediný u dveří. Bez čísla, bez obojku a bez rodokmenu, daleko k národu a ještě dále k jménu. Chápu, že grof mi neodpoví na

να λουλού. Když zvládne listopad a z lesa slyším

za rok či za dva, až to přijde, já to vím. Na hrob mi dejte malý český Vltavín. Ležet bez náhrobku by člověk neunes. Natož pes, natož pes, natož pes.

Ještě jednou dobrý večer. Já jenom úvodem ani nevím, co bych řekl. Snad, že vlastně tohleto, čeho se stanete svědky,

A já nevím, no, jsou to takový písničky, no, uvidíte sami, já vlastně... Já bych vám tak ze začátku, většinou jsem to už potom dělal tak a udělám to dnes zase, že jsem nabít takový nejdřív, jako takový vzorek těch věcí, aby si publikum zvyklo trošku, no. Takže se pohodlně usaďte a poslyšte můj příběh.

a knutu s žeslem. Měnil bych pravdu ve lhaní, v čestu

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

0: Takže kapela Oči zdraví Rádio Tloskov, čau.
1: No a řekneme to unisono a je to, ne?
2: Cože říkáme?
0: Kapela Oči zdraví Rádio Tloskov.
2: Dobře.
3: Kapela Oči.
0: Tak počkej, na tři, ne?
3: Dobře.
0: Raz, a ještě štípnu, jo?
3: Mrkni.
0: Kapela Oči zdraví Rádio Tloskov. Ahoj.
2: Ahoj.

dárek jak sen. Utek jsem z kanceláří, z teploučka do chladna. Hej, pane pochůzkáři, láska je bezvadná. Půjčte mi vysílačku, a nebo raději klíč. Má milá dala si česnekačku, tož abych utekl.

0: jak sen.
1: Dobrý den, tady Richard Tesařík, Jojobent. Já zdravím posluchače Rádia Tloskov a přeju vám, ať vám to vydrží co nejdýl do Rádia Tloskov.

Marta Kubišová zdraví posluchače a posluchačky Rádia Tleskov a přeje vám příjemný poslech.

A přesto počítám, že ráno řeknu dobrý den. Ve mně schované dítě, uspané procitá, když dřímám jen. A tak si říkám, když se svlíkám, vatu cpusit do uší,

Ležím v peřinách, přikrytá tvou rukou. Mám strach, aby to neskončilo dřív. Než umřeme, než umřeme, než umřeme.

0: Já se jmenuji Štěpán Kojan, hraju v kapele Kex už skoro 40 let a zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov.
1: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, Petr Dudík, pijána všeho druhu. Ahoj.
2: Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, tady bicí Vence Suchej.
3: Zdravím všechny posluchače Basa, Kexu, Vence, Kudrna. Well.

Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i A ještě jednou. Počkejte, já vás zdravím ještě jednou. Dobrý den, tady Jaroslav Dušek. Zdravím posluchačky i posluchače Rádia Tloskov.

svoje informace, co chtějí vědí o člověku. Mají na to kartotéku a mísu já, haleluja, že jsem tu škoukne se.

0: na kůru, v bělostém munduru, hrají na šalmaje, že bránu do ráje neprojdu já. Nebeská honorace, haleluja, má totiž svoje informace, haleluja. Co chtějí vědí o člověku, haleluja, mají na to fonotéku a v ní jsou já. Haleluja, halelu, halelu, haleluja.
1: Tady je Jaroslav Uhlíř, já zdravím posluchače rádia Tloskov.

Hrálo se, zpívalo pilo. Princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím. Drak lítal u dveří sálo, na kaklu petenou šálo. Dědové vše vyděchlo popelky, švadla vyzlibují šaty a kabelky. Každý si odnáší kousiček úsměvu, dešťový mraky se chystali ke zpěvu. Hosté se sjíždějí veliké veselce, paprsky růcelin metají kozelce a stíny ořechů orvaných do hola pletou s letícím kočárům pod kola. Šmudla si přivezl v odřeným barburko kámošku z dětství prej nějakou sněhorko. Vrátný se zohybá vrtučné zpropitné a k tomu proklouzne, tak to nechytne. Kouzelník ze dvackovi kouzlí pět bonů a vítr na věži opřel se rozvonů. Honcové, princové, výlí sudičky, chopí se poháru, nože a bydličky. Na zdraví nevěsty, na zdraví ženicha, vysou starokapsy a jedna do břicha. Nále se za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek. Pěkně se usmál a pěkně se podíval a pak mi potichu doucha zaspíval. Dej mi ruku svou studenou opět.

bisschen. Takhle nějak to bylo, jedlo se, zpívalo, pilo, princezna zářila štěstím, hotel nad náměstím, na plný obrátky letíme světem, všechny ty pohádky patřily dětem, píšeš mi z ciziny zoufalý dopisy, koukám se z okna a vzpomínám na kdysi, jak se mi za oknem objevil skřítek, rozhrnul oponu z máminých kytek.

spí až 16 hodin.

tak to mě šílej, že by ve stejném poměru, ale strašně krátce spali a měli, když třeba dvě vteřiny měli a vteřinu spali, takže by vlastně furt mrkali. Takže by vlastně jako se jinak pohybovali úplně, že by bylo jiný jako, byl úplně jiný, nevím, jestli by byl sport.

Chlapci a děvčata, tady je Vilém Čok a chci vyslat nejkrásnější zdravici a chci zatloskat rádu Tloskov. Bravo a děkuji.

0: Tady je Dalibor Janda a přeju všem posluchačům Rádia Tloskov všechno nejlepší, hodně zdraví a samozřejmě hodně písniček s Daliborem Jandou a s Jiřinou Anou Jandovou.
1: Ahoj.

noci, kterou jsem prochodil, abych se ujistil, že žiji. Možná,

0: Ahoj!
1: Ahoj!
0: My jsme kapela
2: Pipes and Pints!
0: A zdravíme rádio
3: Tloskov!
4: Yeah!

Pán Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl v hvězdářských triédrech tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

Spatřil jsem kometu, byla jak relief, s podrukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osát. Marnost mě vysvlékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru, až příště přiletí jak pícho marnost.

0: Ne.
1: Na druhou. Na první,
0: předražena.
1: Na druhou
0: druhá předražena.
1: Jo, jasně. Raz, dva, tři, čtyři.

myš na mě skřiveným zrcadlem, uvidíš v něm jenom sebe, i když se už asi nenajdem, přeju ti mír, lásku a nebe. Jo, ty vole, tvůj Lucifer.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích, zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

ostatní.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného, tak tomu přeju.

0: Davdík!
1: Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

ptačího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem

Příběh první, jak se hadici narodili děti a jak je Radovan zachránil. U jednoho velkého města bylo jednou jedno malé zahradnictví a v tom zahradnictví ve žlutém domku se zelenými okenicemi měli chlapečka a ten se původně jmenoval Bohoušek. Bohoušek není špatné jméno, ale brzy se ukázalo, že se pro zahradnického synka nehodí. On měl totiž tu zvláštnost, že se ze všeho radoval. A tak rodiče tomu Bohouškovi říkali Radovan. Bylo to k nevíře, z čeho všeho měl ten chlapeček radost. Například se spálil o kopřivy. Jiné dítě by na jeho místě začalo plakat, nebo by aspoň natahoval moldánky. Ale Radovan ne. Když ho to šlehlo, řekl sice au, protože au vyletí z člověka samo, ale potom povídá nadšeně. Hlejte se, mě naskákaly zvláštní pupínky, ty jsem ještě neměl. Nebo si přiskřípl palec ve dveřích tam, kde jsou panty a kde mají dveře největší sílu. Jiné dítě by samozřejmě ječelo, jako když ho na nože bere. A co dítě, i dospělý by ječel. Ale Radovan, neříkám, že nebylo au, ale potom hned zajásal. Koukněte, jak mi krásně zmodral nehet. Do třetice všeho dobrého vám řeknu ještě jeden příklad. Na pískovišti se mu nepovedla bábovka, přestože naklepal kyblíček přesně podle předpisu a říkal k tomu správné zaříkávadlo. Byla to bábovka skutečně žalostná. Jiné dítě by jí vsteky rozdupalo a viděl jsem i děti, které si v takovém případě lehly na záda a kopali nožičkama do vzduchu. Nic takového Radovan. Ta je krásně zkažená, to se hned tak nevidí. Zaradoval se ten zvláštní chlapeček a hned začal plnit kyblíček mokřejším pískem, poněvadž věděl, v čem byl zádrhel. Teď už mi jistě dáte za pravdu, že Radovan bylo pro toho kluka jméno nejlepší ze všech, co jsou v kalendáři k mání. Jednoho rána pan zahradník vyhlédl z okna a řekl: prší jako z konme. Radovan se posadil na své postýlce se stahovací síťkou a zvolal: sláva, zažijeme pršení. Neříká se pršení, říká se déšť. Chce ho tatínek poučit, ale to už má Radovan v ruce smeták a tím smetákem obratně sundává z věšáku svou malou pláštěnku, která tu visí vedle tatínkovi velké a maminčiny prostřední. S rozběhem vskočí do svých malých holínek, které tu stojí vedle tatínkových velkých a maminčiných prostředních a s kapucí přes hlavu vybíhá ven. Déšť ševelí v listech salátu, ťuká na kedlubnové lupení a bubnuje na řadu prázdných kropicích konví. Konve, dneska máte volno, volá Radovan do jedné z nich a líbí se mu, jak to v jejím nitru mocně zní. My víme, dneska spíme, odpověděl mu zbor konví. Hadice, ty máš taky volno, když prší, proč bys kropila, zvedl Radovan hadici, která ležela přes pěšinku. Já vím, dneska spím, protáhla se slastně hadice. Radovan ji chtěl zase uložit k spánku, ale tu najednou kouká jako u vytržení, co se to pod ní v tom vyleženém žlábku pohybuje. Tati, mami, honem pojďte sem, naše hadice má mladý. Maminka s tatínkem vyskočili od snídaně, hodili přes sebe prostřední a velkou pláštěnku a honem se nazuli do prostředních a velkých holínek. Ale chlapče, to nejsou moje děti,

zazývala ospalá hadice. To jsou přece žížaly neboli dešťovky. Tatí, mami, nikam nechoďte, to jsou žížaly. Zrušil tedy Radovan poplach a rodiče se vyzuli z holínek a pověsili pláštěnky zpátky na věšák. Ahoj, žížaly, neboli dešťovky. Já jsem Bohouš neboli Radovan. Taky mám dvě jména. Představil se Radovan a vylovil z kapsy kostku cukru. Vemte si. Ale hadice zahučela. Cukr nežerou, žerou hlínu. Hlínu? Zarazil se Radovan, poněvadž ho napadlo, co by si tatínek zahradník počal, kdyby mu sežrali všechnu hlínu. Jsou škodlivé? Zeptal se zaraženě. Žížala je užitečná, uklidnila ho moudrá hadice. Leze hlínou a provrtává ji, aby byla lehká. A to vnuklo Radovanovi skvělý nápad. Uděláme závody v lezení a provrtávání. A hned vyril hráběmi pro závodnice lezecké dráhy. Soutěž to byla zajímavá. Žížaly závodili s chutí a poctivě, tempo nebylo zbrklé, trať byla kluská, jak je to pro žížalí závody nutné. Sotva štíhlé atletky přelezly startovní čáru, Radovan jim začal stavět do cesty důmyslné překážky. Násadu hrábí, vodní příkop a potom kladinky z dřívek, na kterých měli co dělat s rovnováhou. Pak odloupil z podrážky své holínky plátky jílu, aby se skrz ně mohly žížaly provrtat. Zatímco závodnice zdolávali tuhle nejtěžší překážku, rozběhl se Radovan do kuchyně a odšrouboval z maminčina strojku na maso dírkované kolečko. Celý přebor tím dostal krásný závěr. Uřícené žížaly se těsně před cílem provlékaly dírkami, jako když se mele maso. Jenže ouha. Právě v té chvíli začvachtali na cestičce čísi boty. Dočvachtali k Radovanovi, jedna špinavá ruka postavila na zem plechovku a druhá špinavá ruka do ní jedním hmatem všechny závodnice hodila. Radovan pohlédl vzhůru a spatřil Huga. A tady si musíme říci, co je to za ptáčka. Tak především to není žádný ptáček, ale pěkný klacek. Ale nesmíte si ho zase představovat jako nějakou hezkou větev. Když říkám, že Hugo je klacek, chci vám tím naznačit, že je v klackovitých letech a také, že je drzý, obhroublý, prolhaný a nenechavý. Také bych mohl říct, že to je pěkné kvítko, ale to radši neřeknu, protože byste si ho představovali třeba jako pomněnku a to už byste byli úplně vedle. Nejpřesnější ze všeho bude, když mu budeme říkat zlý výrostek Hugo. Když tedy Radovan spatřil zlého výrostka Huga, řekl, dáš sem ty žížaly? Ale honem. Hugo však schoval plechovku za záda a jak to zlí výrostkové dělají, ohrnul si špinavým palcem levé ruky nos vzhůru a řekl, tudle. Víš ty vůbec, že jsou užitečné? Řekl Radovan. Jo, odpověděl Hugo. Napíchnu je na háček, protože to je nejlepší návnada na ryby. A měl se k odchodu. Hugo, řekl malý Radovan, okamžitě, ale okamžitě mi vrať ty žížaly, nebo na tebe zavolám našeho psa Kvika a ten ti roztrhá nohavice nad ranc a možná, že tě i kousne do nohy. Toho tvýho psiska si asi leknu, ušklíbil se zlý výrostek. Teď už toho měl Radovan dost. Kviku, vem si ho, zavelel rázně. Jenže z psí boudy nikdo nevyběhl. Kde ten pes je? Když ho člověk nepotřebuje, tak se mu plete pod nohama a když by ho bylo zapotřebí jako soli, je fuč. Radovan nakoukl do boudy, ale pes nikde. A Hugo se zatím klidně šourá k domovu a cestou přidává do své pixly další dešťovky. Kviku! Volá zahradnický chlapeček zoufale o pomoc. Všimněte si, nepláče, jen zoufale volá. To volání se neslo daleko až k drátěnému plotu skladiště dříví, kam si Kvik zaskočil za Fenkou Norinkou, aby s ní něco důležitého projednal. Jakmile zaslechl své jméno, blesku rychle se rozloučil a vyrazil za hlasem.
jenže udělal pouze 1,5 skoku a něco ho prudce stálo za obojek zpátky. Byl to plot. Jistě znáte drátěné ploty, jsou samé oko. A do jednoho z těch ok se zamotal Kvikův řetěz. Většinou se psi utrhnou ze řetězu, ale Kvik se utrhával od boudy i s řetězem a vláčel ho za sebou. Ke všemu ještě měl ten řetěz na konci T. A to T se v tom oku vzpříčilo. Norinka se sice snažila Kvikovi pomoci, ale byla to fenka bez velkého technického nadání a tak ten řetěz spíš zašmodrchávala, než rozšmodrchávala. Pomozte někdo! Nesl se Radovanův hlásek nad hlávkami zelí. Co kdyby zakop? Zahuhlala hadice a proplazila se Hugovi pod nohy. Povedlo se. Zlý výrostek se mu plácnul do bláta, až to vystříklo a Žížali, to bylo výborné, se mu z plechového vězení vysypali. Utečte, utečte, vybízel je Radovan, ale to víte, Žížali a utíkat. Snahu měli, ovšem, než se stačili odplazit z klubka, měl je Hugo v hrsti a šup s ubožačkami zpátky do pixly. A v tom hrábě, do kterých by to člověk neřekl, navrhli. Mohl by dostat do čela. To my umíme. A jen to dořekli břink, Hugovi se zatmělo před očima a zase plechovku upustil. Žížali se hrnou na svobodu, Hugo si mne bouli, ale je to nezmar. Už zase sahá po nádobě s návnadou a už si vykračuje k brance. A teď se to stalo. Krrr, drrr, ozvalo se náhle. To se trhala Hugova nohavice, protože pes Kvik šílenou rychlostí konečně dorazil, aby svému malému pánovi pomohl proti velkému nepříteli. Radovan kouká jako u vytržení, jakého trhání je jeho Kvik schopen a jak hrozivý štěkot umí vydávat. Jen do něj, Kviku, volá zahradnický chlapeček a Hugo potřetí a naposledy pouští plechovku a dává se na zbabělý útěk. Raduje se Radovan, raduje se hadice i hrábě a nejvíc Žížali. Sotva si chlapeček oddychl, že to tak dobře dopadlo, nestačí se divit, co to Žížali dělají. Seřadili se na okraji záhonku, po hlavě vklouzli do hlíny a začali ten záhon horlivě provrtávat. A provrtali ho křížem, krážem tak důkladně, že když to uviděl tatínek zahradník, nevěřícně zakroutil hlavou a řekl, vydaje, pomocnice, já snad ani nebudu muset rejt. Když vyšla hvězda večernice, která svítí dětem na cestu do postýlek, pomyslel si malý Radovan, to jsme si zase užili světa. A jak si tak na všechno vzpomínal, ve spánku se usmíval.

Víš, já občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpátky, víš, tam nejsme ty a já posílali druhýho výškam. Občas si říkám, že bych to chtěl vrátit zpět, když tě svlíkám, slovo občas ztratí význam. A ty jsi knížka a já šťastnej, že dovolíš mi číst a víš, jak mi máš říct, když občas nejsem, kým mám být, jak kdyby si mě znala víc, než jsem kdy sám sebe znal víc, tak jak jsem tebe měl znát víc, abych tě už nenechal jít, jak dřív. Doufám, až budeš zhasnout, že si pak zaslechneš za mnou, jak dřív.

Mráz nad řekou. V očích má bludný kruhy. Bojím se, že tenhle čas dobře zná jen svý sluhy. Stojím nad řekou, v hlavě mám kousky mly. Dávno vím, že

Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj diskopříběh a mějte svých pár přátel. Čágos!

Pane Děda Mráz, už zase jste to splet, ale za ty roky jsem si taky na to celkem zvykl. V duchu vás omlouvám, to už umím nazpaměť, ale dejte pozor, aby vám někdo pytel neufík.

jak Apollo 13, stále sem spíš, jak Apollo 13, ztracený na dráze, na oběžné dráze, řešící.

0: Honza Toužemský, zdraví posluchače Rádia Tloskov.
1: Zas jedno překvapení, pro mě všechno nové není, že z obrazu mám

0: já než se, jaká jsem ztracený většině, vždycky než se najdu. A sotva se najdu, tak...
1: Tak se zase ztratím.
2: Na jevišti holá prkna bez koberců a v nejpohodlnějších fotelech skupinka tří herců a před nimi Coca-Cola, jak v nejluxusnějších hotelech. Toť úvod do hry nové, žádná hospoda, dost je tragédií, proto předstupuji s hrou.

0: Viktor Dyk a kapela Vau, zdraví posluchače Rádia Tloskov. Zdravíme vás a mějte se prostě, Vau!
1: Vau!

Let předních dnů vnímám jak déšť, kruh lidí a jmen a pravdu a lež. A hranice snů v noci den ve dne noc a tu a tam vztek, když je všeho už moc. Někde uprostřed mám tvůj obrázek mám, vždycky když bolí den.

vlastní krví slunce kreslí, na skla oken krajinky, odepšat se na zem snesly utahané vzpomínky, otvírám jim do přecíně, zouvají si botičky, neceženou do kuchyně, na slaninu z vajíčky.

Kdy jsem pomáhal a kdy jsem zase škodil, každá z nich je tou láskou s velkým L. Než se nají, tak jim stelu ve své noční košili, snad si je moc pouštím k tělu, ale kam by chodili? Vykoupané, nakrmené, jdou si se mnou povídat, dokud nás hlad nezažene.

kde si zahájil, stíny jsou dlouhé. Mračniska veliké.

0: Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky. Jsme sami kdesi mezi lesy zmatení a čistí, vánek tiše listuje si ve spadaném listí. Nad kopečkem už se stmívá, kdo si zvony rozeznívá, já je slyším, Bože krutý, jen tvá moudrá ústa ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co tu po mně zůstane. Světlo vidím, Bože krutý, jen tvé moudré oči ne. Dej mi aspoň zemřít u tý, co vedle mě spočine. Bolest cítím, Bože krutý, chybí mi tvé doteky. Dej mi aspoň zemřít u tý, s kterou budu na věky. Slunce kdesi mezi lesy spadlo do studánky, pámbu mlčí, asi čte si, tiše šustí stránky.
1: Ahoj lidi, zdraví vás Jirka Macháček na rádiu Tloskov.

lásko ukrytá se vyryta v mé paměti. Neboj, čekám dál, jenom v malé naději. Vysněné jak návrat psance, girlandami snů.

0: Ahoj.
1: Tady
0: Klára
1: a Honzík
0: z kapely
1: My tři a vy. Zdravíme
0: Tloskováky
1: a posluchače
0: Rádia
1: Tloskov.
0: Nadprůměrný den vám přejeme,
1: nepláčeme, jen se smějeme. Mějte se tu prostě pájově v Tloskově.

Vy, kdož máte uši k slyšení a oči k dívání, všichni lidé dobré vůle, slyšte moje zpívání, chci vám vylíčit příběh smutný jako život sám o tiché bolesti, kterou na duši

0: máš hladivý pliš, je hebký jak víš, pohlazení, jo, to se cení.
1: Hned pohlazení se lidi mění,
0: tak, tak,
1: na trápení je pohlazení.
0: Dávno to víš,
1: jak

0: jota kohlaan. Jenom hohlaan.
1: Máš občas jak ví, na duši cestí, všetí místí, a nevíš, co s ní.
2: Já radu ti dám, hned vydej se k nám, na duše s tím, jdem z pohlazení.
3: No vidíte to, tak hezky zpíváme a nikdo nás nehladí. Víte co, kolego?
0: No?
3: Pojďte, budeme se hladit navzájem.
0: Tak, začněte vy, no, ano. Tak, já... Hlačte, hlačte, no, tak.
3: Je to dobrý, to
0: je. Je, to je prima.
3: A teď zase vy, jo?
0: Jo, jo, jo, já budu váš hladík, tak, tak, tak. Ano, to je ono, tak.
3: Vy jste přímo hladíčko.

že mě pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: že asi špatně dělá. Vždyť ona k moři chtěla a zatím zase jedou jiní. A pažit rychle požít
1: a prší
0: se do

0: Ahoj, tady Ivan Hlas. Zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov. Mějte se krásně.
1: Když babí léto přichází, svou tvář mi odvrací. Jedna z mých

0: Chodíš tě?
1: Zdraví!
0: Let's go! Let's go!

kuře kráčí, kam to neví. Hledí k nebi, křídly mává.

jak vítr všude chladné pouště mračen tvých, co máš je s deštěm ustrnulé na tvářích, smáčí líbeznou tu krajinu. Poslední jarní mraz okrutý dech, co zlostně ukájí se na květech, kráčí přes zklamání pustinu.

šumí dešť, jak rozplakal se pod večer, když předtím na střechách se horkem potil tchér. Smíval je nejpevnější obětí, proradné lásky hnus i žár i stesk a pevný dub vedví rozpoutil blesk. Hříva plamenů šeptá, co je ti? Tam sámku míří kočár, splašeného spřežení, kol čisté tůně směr svůj nemění. Však chladná tůnce rázem do červánku zbarvila, já jsem tvá, ty jsi můj pravila. Věřit a dát se čistou vírou k hříchu svést, tu krutou bolest v prsou nelze snést. Loudí životem splatit těch pár chvil, ať dítě, žena, muž, člověk či bůh, déšť, vítr, hvězdy, slunce, platí vzduch. Loudí, hledaje účel, smysl, cíl.

0: Ahoj, tady Matěj a
1: Honza Homolovi
0: z kapely Vohnout. Zdravíme posluchače rádia
1: Tloskov.

hladina stoupá a můj dům ve vodě mizí. A já jenom teď doufám, že řeka mi ho dnes neodcizí. Můj dům roky tu stojí, je mým srdcovým společníkem. A teď na střeše svojí jsem nepřipraveným trosečníkem.

0: Budějovic.
1: Pomalu hladina stoupá a můj dům tiše odplouvá. A já jenom teď doufám, že cesta nebude nekonečně dlouhá. A tak dnes opouštím přístav, kde jsem dosud žil a na řeku se dívám. A ta teď odnáší mě z místa, jako bych nebyl kotvu do břeh.

řekne dano. Stát už neuvidíš nic na břehu do Prahy, až od Budějovic.

Honza Bartošek, poslanec za KDU-ČSL a také člen divadelního souboru Tyl v Dačicích. Zdraví všechny posluchače Rádia Tloskov a přeji vám pěkný den.

Já chodíval jsem denně do učení poctivě. Já učíval se denně na soustruhu ohnivě. Já učíval se denně a soustružil kolečka. A po každé směně od špondyliak

Já učil jsem se denně, jak pilník kleště ovládat. A snad každý večer jsem šikovnější chodil spát. Já piloval jsem pilně, pravidelně jed i spal. Zmazán od pilin silně, že nepoznal mě, kdo mě znal.

Já učil jsem se chutěm, jak dráty rovnat, ohýbat. A zdrcen jsem byl zcela, když nemohl jsem najít drát. Když jsem svůj neměl, tak sousedovi jsem ho šlohnul. Nejdřív jej narovnal a v zápětí hned ohnul. A čas šel dál. Když jsem se vyučil, mistr nad mistry, obratný, zručný, chytrý a bystrý, ducha svého květ i um svých dlaní, proděné noci i vrásky na skráni, k nohám jsem složil své největší lásce, štíhl.

černokrasavý, zítra hned na oběd opálí mi na vesnici bombu novou, la la la, raketovou, la la la, na vesnici. No. No a nyní bych snad mohl pokračovat v nabídce jednou ze svých milostných.

Tak já zdravím rádio Troskov a přeju mu, aby prostě vysílalo úplně na všech vlnách, co prostě jsou, aby vysílalo i na těch vlnách, jsou to ostatně rádia, aby přijel vlastně chytrý na to rádio, aby vysílalo i v televizi, i v kině, a i v MP3 přehrávačích, a vlastně aby všude bylo to rádio a vlastně jsme neslyšeli nic jiného. Tak tomu přeju.

0: srdce.
1: Marí!
0: Zažít krachy.
1: Nevadí!
0: Zažít nudu.

před ranou do vazu, před slobou davu, na stěně mříž znamení.

Viktor Dyk z kapely Wow. Zdraví posluchače Rádia Tlaskov. Mějte se jenom líp, líp, líp, líp, líp, líp. Wow.

V rádiu hlásí, že přijdou horší časy, ledovce budou tát. Zvednou se moře a na nejvyšší hoře dřevěná loď bude stát. No je to vážně k zlosti, že už jsme v pomíru.

Rádio Tloskov je ojedinělým internetovým rádiem na území České republiky. Moderátory rozhovorů, písniček a pořadů jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem rádia je osobní setkání lidí se zdravotním postižením se zajímavými a známými osobnostmi, na které si chystají často netradiční otázky. Dokazují tak, že lze vyvrátit mýtus o tom, že lidi s mentálním postižením je možné zaměstnat pouze manuální činností. Rádio tak představuje prostor pro smysluplně strávený volný čas, podporu kognitivních funkcí a rozvoj sebevědomí lidí s mentálním a kombinovaným postižením. Kontaktovat nás můžete e-mailem na adrese radio@

0: Ahoj, tady Michal David, já zdravím všechny posluchače Rádia Tloskov, přeju vám krásný léto, žijte non-stop, prožívejte si svoji lásku z pasáže, svůj disco příběh a mějte svých pár přátel. Čágos!
1: Jsem slon a ty jsi porcelán a život

pod prsty deště. Nocím si tě v obrůzku a s požehnáním božím dnes v noci kousek po kousku z těch střípků si tě složím. A abys mohla do světa, je třeba vdechnout duši, leč dech tě zase rozmetá a vzkříšení se ruší.

Měla, ta uletnout mi měla. Sisel vidle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisel vidle stůl, když co se nepochopím. Sisel vidle stůl a po sklence zatápu. Sisel vidle stůl.

0: Sisal vedle stůl, zpívám, když něco nechápu. Sisal vedle stůl, když cos nepochopím. Sisal vedle stůl a po sklence zatápu. Sisal vedle stůl a netrap se tím. Tak netrap se tím. Teď v rámci toho vzorku já budu pokračovat. Já jsem vlastně se k té kytaře dostal skrz spousta v té době mladých lidí. A skrz Big Beat. No a tady vám to vlastně, jak bych tak... Teď vám to ukážu, že to je pravda. Tohle se jmenuje Hana.
1: Ahoj, tady jsou hodiny. Zdravíme všechny na Rádiu Tloskov.

natáhl jsem sedu nových strun. Made in Hungary, na svoji starou kytaru.

mi slíbil. Určitě přijedu, dejme si sraz v šest u koliby, do klopy rekrutské košile jsem vetkl kvítek svačce. Život je perpetuum mobile, točí se jako 12 na houpačce. Na trati těším Přerov, Kolín, Praha, Plzeň, na trati

city bez sopů, ty s myšlenkou i bez myšlenky. Kdybych měl patent na rozum,

brody se ztratily, já nestrácím však naději. Jestliže nedojedu, čertové, abych se styděl.